Dnes v noci jsem si definitivně ověřil, že nejsem hedonistický jachtař. A loďku nechci vidět minimálně dalších 5.

0: třeba i zvenka.
1: Český Kroměk.
2: No jo, Kroměk, tam jsou v sezóně pořádně ty. Harakiri. Harakiri. Dobrota, co? Karty, šuty, Arizona, Texas.
3: Každý si teď hledá svoji partu. S letní skupinovou jízdenkou se to vyplatí. České dráhy.
4: Arigato.